Od menej známej autorky Hildy Sehestedovej dozneli Tre Fantastiker. Hrali Nina Reintoft a Malene Tastum. Pokračujeme záznamom z roku 2008. Baladu Eugena Suchoňa prednesú Peter Sivanič a Symfonický orchester nášho Slovenského rozhlasu.

Vypočuli sme si baladu Eugena Suchoňa v prednese Petra Sivaniča a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Dirigoval Mario Košik. Klavirista Cédric Tibergian teraz zahrá sonátu číslo 24 Fis dur z tvorby Ludwiga van Beethovena, opus 78.

častiach Adagio cantabile Allegro manon troppo a Allegro vivace doznela sonáta číslo 24 Fis-dur Ludwiga van Beethovena, hral Cedric Tibergian. Sopranistka Yvonne Kenny teraz zaspieva známu áriu Rusalky Miesíčku na nebi hlubokém z rovnomennej opery Antonína Dvořáka.

že louky voní kol a jeteli a kvete řeřicha. A on kůň, což byl vinen čím, má díru do břicha, že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí a v hrdle vysychá. A v hrdle vysychá. A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč nebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se, světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím, proč ležíme tu s břichem děravým?

hasím, pane hejtmane, a já to musím říct. Tož člověk rád jde, člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím, tisíckrát. To dobytče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc?

Doznel koncert pre klavíra a orchester D-dur Josefa Haydna v podaní Stanislava Zamborského a komorného združenia pod taktovkou Vlastimila Horáka. Nasleduje koncert pre klavír a orchester G-dur Morisa Ravela. Koncert má časti Allegramente, Adagio assai, Presto. Klavírny part predniesie Janúš Olejničák. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Vasilij Sinajský. Je to záznam z koncertu Bratislavských hudobných slávností 17. október 1974.